Asi si to s něčím pleteš, s něčím, co dávno, zřejmě to byl stejný večer, měl stejnou barvu, možná stejný záblesk světel, možná, že ano,

možná temné stíny v řece, výkřik a úder, asi si to s něčím pleteš.